nebo Snejk náš bílý brat. Razlí se u temo, temo. Vítr stebuch podaj nám roku, měsíc linuch chytreje za námi. Kremo, kremo, s puškonarami napad za svobodu, za kruh.